0: going to Ibiza.
1: Do Dorny roste před očima, základy jsou hotové, stavba tak pěkně míří vzhůru a vy sledujete. Aspoň já tady, když jdu kolem, vždycky kouknu. Ano, stavba Dornichu u brněnského hlavního nádraží pokračuje podle plánu. Základy jsou hotové a železobetonový skelet už na některých místech dosahuje prvního patra. A tak doufám, že to povalí dál a brzy tam vyrazíme. Teď ale vyrazíme do světa dalších hitů. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: Gustavu Lima.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Konec nudy na letišti v Brně si můžete zkrátit čekání během čtení. Ano, tak lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Takže příjemnější cestování pak bude. Tak pokud vyrážíte ještě na dovolenou letos, tak si to užijte. Teď si užijte i další hity. U nás na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Do

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Velký holky nepláčou zpívala Fergie na rádiu Krokodýl a nepláčou ani, když musí v pondělí po ránu stávat do práce, do školy. Dobré ráno, milí zlatí. Máme půl šesté a máme začátek 37. týdne. Je tady pondělí 7. září. Reginy dneska slaví svůj svátek. Víkend tedy za námi. Možná jste pracovali tak, že podle vás ani žádný víkend nebyla před námi. 5 dnů práce a školy. Už se nám to začíná dostávat pomalu zase do toho školního normálu. Tedy jakože se chodí do školy od pondělí až do pátku. Ratolesti, předpokládám, jsou nadšené, vy taktéž. Zase řešíte kroužky a různé zájmové činnosti, co kde je vše potřeba hlavně zaplatit. Jak to máme venku? Tak dívám se, že v Bystřici nad Prnštejny máme celkem hodně chladno. Tam jsou pouze 3 stupně nad nulou, což teda fakt není moc. V Brně máme nějakých 9-10 stupňů. Odpoledne to bude ale příjemné, to bude k 27. A dívám se, že na zítřek jsou předpovídány dokonce teploty až kolem 30 stupňů Celsia. Nevím, jestli už se k vám dostala informace o tom, že spoluzakladatel kapely Jojo Band Richard Tesařík včera ve věku 80 let zemřel. Bohužel i o takovýchhle věcech musíme informovat. A pokud v tahle chvíli vrazíte na silnice, tak všude je klid, jenom možná tady drobnost, pozor, v Moravských Kínicích ve směru na Kuřim je sražená srna na vozovce, tak tam dejte pozor, jinak se zatím jezdí bez problémů a bez komplikací. Tak doufejme, že takový bude úplně celý den. Dobré ráno, dobrý den.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3,5 minuty a bude 6:45, jak to dneska bude vypadat venku. Ráno se očekává polojasno až skoro jasno, ojediněle údolní mlhy. Během dne převážně oblačno a na severu kraje může se vyskytnout slabý déšť. Později večera v noci může být od západu přechodně zmenšená oblačnost. A dnešní teploty, tak teď tam máme zatím ještě chladno. V Brně máme necelých 10 stupňů. Nejchladněji je v téhle chvíli v Bystřici nad Pernštejnem. Tam jsou pouze 3 stupně nad nulou. Odpoledne by to mělo být na severu kraje jen kolem 23, jinde 24 až 27 stupňů. Dobré ráno.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Tak to byli Přátelé.
1: A Přátelé, musíme vstávat. Bude 6 hodin, máme pondělí 7. září. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké ráno a úspěšný vstup do nového týdne přejí Katka Horáková.
2: A Tonda Kale, do růžova vyspinkaní, nastartování na nový pracovní týden. Tak ne, netrefila jsem se. Tak příště. Jdeme na zprávy. Oblast bývalých nábytkářských závodů v Bučovicích se začne měnit na novou čtvrť a podrobnosti za chvíli.
1: Co dáme po 6? Například London Beats. Bude také Alex Warren. A dáme i Jojo Band. Máme 6 hodin, jak to vypadá venku, tak v centru města Brna máme v téhle chvíli 10 stupňů. Nejchladněji je v Bystřici nad Pernštejnem, tam mají pouze 3 stupně nad nulou. Odpoledne 24 až 27, na severu kraje jen kolem 23 a tam se očekávají možná drobné přehánky.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Stavba nové multifunkční arény v Brně za téměř 7 miliard korun po 3 letech finišuje. Dělníci dokončují interiéry, parkoviště, chodníky i okolí haly. Začali také montovat multimediální kostku nad budoucím ledem. Město má arénu převzít 25. října.
3: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
2: Oblast bývalých nábytkářských závodů v

0: 74 po prodloužení a následní výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Dnes zakončí své vystoupení zápasem s hvězdným výběrem Spojených států.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 195.5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. A doprava vázne už na silnici 43 ze do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
2: Tak to byla Lenka, no a my děkujem, kdyby náhodou něco, dejte vědět na linku řidičů anebo do naší aplikace.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 6 hodině raní a bohužel nepřinášíme dobré zprávy.
1: Je to tak, včera ve věku 80 let zemřel zpěvák, textář a kapelník Richard Tesařík, spoluzakladatel kapely Jojo Band. A tak si hned na úvod nové naší hudební hodinky dáme takovou vzpomínku.
0: Jojo Band, Rybitví. Dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nějak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 minut, pojďme se podívat, co přinesl den 7. září. 7. září roku 1836 ve svatovické katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý a ten samý císař v roce 1848, tedy o 12 let později od své korunovace, podepsal zákon o zrušení poddanství. Můžeme také zmínit rok 1969, kdy na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 100-110. V roce 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo 130 tisíc diváků. Co zmíníme ze světa? Například rok 1936, kdy v zoologické zahradě v tasmanském Hobartu uhynul poslední známý exemplář vakovlka. V roce 1998 Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, založili internetový vyhledávač Google. V roce 2011 u Jaroslavle havaroval ruský letoun Jak-42 s hokejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli. Mezi nimi i čeští hokejisté Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachunek a také Slovák Pavol Demitra. V roce 2016 firma Apple představila svůj nový iPhone 7. Kdo dneska slaví narozeniny, je jich tady poměrně dost. Například Willem Čok slaví dneska 65. narozeniny, Sagvan Tofi slaví narozeniny 62. Bavič Zdeněk Izer slaví dneska narozeniny 60. Bývalý účastník pěvecké soutěže Jiří Zoniga slaví dneska narozeniny 62. Pokud slavíte i vy, tak my samozřejmě gratulujeme. Co třeba svátky, tak dneska slaví Regina a dnes je také den otevřených dveří památek v celé České republice. No a co se týče mezinárodních oslav, tak OSN připomíná Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. Tak dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Alex Vanen. Ordinary na Radiu Krokodil v 6 hodin a 20 minut, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V centru Brna máme 10 stupňů. Chtěl jsem říct, nejchladněji je v Bystřici nad Frýštěním 3,3, ale ještě chladněji je v Poličce. Tam mají jenom 2 stupně.
1: Už se to blíží nule, ale...
0: Pomalu s tou nulou. Jak to bude vypadat odpoledne s teplotami? Příjemně 24 až 27 stupňů. Na severu kraje jen kolem 23 a na severu se během dne očekávají sem tam drobné přehánky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Jeho syn řekl, že zemřel po nemoci. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Už po 2 měsících opustil záložník Sebastian Boháč Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první fotbalové ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je plus 7, pokud jdete kolem benzinek a vidíte na těch číslech, že nám to stále stoupá hůru, tak přátelé, Krokodýl pro vás něco má.
2: To se stalo včera mně, protože mě už taky jako dochází palivo a dívala jsem se, že to číslo na té benzínce se mi vážně nelíbí.
1: Ne, vůbec, samozřejmě. Je to ohledání, jak si někde ušetříte korunu nebo dvě na litru, to je sice hezký, ale stejně jsou to rakety.
2: Ale my vám to dáme zadarmo, ale musíte vychytat výherní song a pojďme si připomenout, komu se to podařilo v pátek.
3: Bydlím v Popůvkách a vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču a moc děkujem.
1: Není za čerenko, dneska bude šťastný ten, kdo jako první zavolá, až se nám rozezní Omy Cheerleader, jak ta písnička zní. Přesně takhle, že bude hrát, volejte 600 300 303, pokud budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme vyrazit na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 195. a 5. kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. Neprůjezdní je jeden jízdní pruh, na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. A doprava vázne už na silnici 43 ze do Brna mezi Lažany a Lipůvkou.
1: Ta kolona na D1 ve směru na Vyškov už se nám značně prodlužuje. Teď se dívám, že konec té kolony je někde u kilometru 186, 187, tak s tím počítejte minimálně nějakých 15, možná i 20 minut se v té koloni zdržíte. Z druhé strany se to začíná štosovat pomalu, ale jistě od Slatiny, tam dejte pozor. Kolem Holubic už také naberete minimálně nějakých 5-7 minut a obchvat Slavkova u Brna ve směru právě k Holubicím je taky celkem plný.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to profesor.
3: Profesor pracuje v té pracovně.
4: Že velí všem, co u něho pracují.
5: Že ten profesor pracuje i s tiskárnou.
6: Má bělej oblek a dělá lektvary.
7: On dělá takový efekty a dělá takový pokusy z těch lektvarů, který má.
8: Nějaký lektvar, který někoho zkamení nebo toho promění v kaktus.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Barbora Poláková dospívala na Rádiu Krokodýl 4,5 minuty před 6:45, kdy máme v centru města Brna 9,5 stupně. Břeclav hlásí 7,5, Znojmo skoro 11, Vyškov stupňů 7. Odpolední teploty by měly velmi příjemné. Na severu kraje, kde se možná vyskytnou během dne nějaké přehánky, budou kolem 23, jinde 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Méně lidí než před rokem navštívilo letos o letních prázdninách Jihomoravské hrady a zámky. Ze 13 památek zaznamenal meziroční nárůst návštěvnosti pouze hrad Pernštejn. Srovnatelnou návštěvnost jako loni měli hrad Veveří a zámky Uherčice, Rajec nad Svitavou a Milotice a také Vila Šťastný v Brně. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok projedná dnes vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Kabinet se chystá schválit i termíny střídání času v dalších 5 letech. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Volby provázela rekordní účast, dosáhla téměř 78%. AfD bodovala se slibem, že bude deportovat nelegální migranty. Velkou cenu Itálie vyhrál po startu z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu a závod v Monze ovládli jako první domácí pilot od roku 1966. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut a bude 7 hodin, teď něco o atomových inženýrech.
2: Je to hrozný, s tím, co se stalo o víkendu, se nedá souhlasit, dá se to jedině odsoudit a doufejme, že budou padat tvrdé tresty. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno totiž poničili po sobotní porážce 0-4 v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Ten byl pro ně na zápas speciálně objednaný, běžná veřejnost v něm necestovala. No a co se stalo? Rozbili osvětlení, sedačky, vylomili dveře, vysadili několik oken, některé hasící přístroje tam nebyly, no a podle České televize dokonce v jednom z kupé rozdělali grill a začali si tam připravovat jídlo. To asi není úplně normální.
1: To asi úplně ne, bych řekl.
2: Výše škody zatím vyčíslena nebyla a Zbrojovka se k tomu vyjádřila, že ničení cizího majetku nemá s podporou Zbrojovky nic společného. Poškozeným se omlouvá a organizátoři výjezdu uhradí vzniklé škody v plné výši. Jinak na zítřejším setkání s jejich zástupci bude řešit konkrétní postup vůči viníkům i opatření, která snad pomohou podobným incidentům předejít.
1: Pokud se nepletu, tak ten vlak byl vypraven, měl celkem 9 vozů. V tom úplně prvním seděli rodiče s dětmi, pak normální fanoušci a úplně na konci ultras.
2: Ano.
1: A z těch 9 vagónů jich bylo 6 zničeno.
2: Příšerný.
1: Chlapci, to je jako fakt dobrý, no. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Roxette a jejich How Do You Do tady u nás na Radiu Krokodýl minutu a čtvrt před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Párová akrobacie pro rodiče s dětmi 2 až 4 roky nabízí divadlo Dip v KVSC na Vojtové v 16 hodin a pro děti 4 až 7 let od 17 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Šocí. Těší se na vás Armáda Spásy a Brněnská nízkoprahová centra.
0: Za půl minuty bude 7, vy jste s Radiem Krokodýla. Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno a ve zprávách o tom, že první neděle se vstupem zdarma přivedla do brněnských muzeí víc než dvojnásobek návštěvníků.
0: Po 7. Kvíni. Master KG. A taky MIG 21.
6: Jak snadné žít.
0: V centru Brna máme 9,5 stupně ve Znojmě, skoro 11, v Břeclavi necelých 8, ve Vyškově necelých 7. V Jihlavě tam mají jenom 4 stupně nad nulou, to fakt není moc. Na severu kraje bude dneska jenom kolem 23, sem tam se můžou výjimečně vyskytnout přehánky, jinde 24 až 27 stupňů.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: První neděle se vstupem zdarma přivedla včera do brněnských státních muzeí a galerií víc než dvojnásobek návštěvníků. Aktuální čísla sdělilo Ministerstvo kultury. Do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie přišlo celkem 1621 lidí.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
5: První etapa proměny areálu základní školy na náměstí 9. května v Boskovicích je hotová. Okolí školy nabídne dětem nové možnosti pro výuku i volný čas. Přibyly herní prvky, lavičky a venkovní učebna. Odpoledne se prostor otevře také veřejnosti.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: 30-letého opilého řidiče zastavili policisté.

0: Brno.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, co tam je nového, to nám v téhle chvíli prozradí Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova u Brna na 195. a 5. kilometru už je nehoda na straně, stále ale počítejte se zdržením od 182. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna očekávejte zdržení mezi Milonicemi a Půvkou. Hodně ucpaná je silnice 380, Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Kolona je na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A v Brně se řidiči zdrží na Poříčí a také na Zvonařce ve směru na Židenice. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3,5 minuty po 7 hodině ranní, přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem už za pár minut, zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 11 minut po 7. hodině ranní bude Brněnské Hantec sladkej. Proč sladkej? Máme tady rodinné vstupné pro 4 osoby na marmeládové slavnosti a k tomu ještě marmeládu, které se budou konat v amfiteátru v Řečkovicích 13. září.
2: No a pokud máte zájem, tak voláte hned teď studio Krokodýla linku 603 103 103. Ženek připraven.
1: A na co se to Ženek ptá?
3: Gomide, co to je rola v Königu?
1: Co to může být rola v Königu? My jsme se zeptali i Brňanů.
4: Nádraží v Králově Poli, Brno.
5: Něco v Králově Poli? Prodejna v Králově Poli?
6: Nádraží v Králově Poli.
1: Je takové monotematické.
2: Co by to tak asi mohlo být ve finále, že?
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
7: Dobré ráno, Kuba.
1: Dobrý den, Kubo. Co to znamená ta rola v Königu?
7: Já jsem to neslyšel, protože si můžete to zopakovat.
1: Co to znamená rola v Königu?
7: Nádraží v Králově Poli.
3: Rola v Königu je blízko Semálu, nádraží v městské části Královo pole.
1: Byl jste tam teď někdy se podívat v posledním roce?
7: Jo, teď jak je to podspravovaný.
1: Jak se vám to líbí, to nové nádraží?
7: No, tak dobrý, to je lepší určitě než to původní, jako jo, ráda.
2: Tak ještě aby ne.
1: Tak,
7: by to bylo smutný.
1: Bylo by to velmi smutné. Jdete na marmeládové slavnosti, máte 4 vstupenky. Gratulujem.
2: Blahopřejeme.
7: Špica, děkuju, hezký den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: Snadné je žít, když jste rentiérem a nemusíte vstávat do práce.
1: Ježiš, to by bylo krásné.
0: 7 hodin 18 a půl minuty k tomu. Na Krokodilu jsou v téhle chvíli připraveny stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: V centru Brna máme v téhle chvíli 9 stupňů. V Kyjově je stupňů 14, ve Vyškově 7, Břeclav taky 7, ve Žďáru nad Sázavou tam je jenom stupňů 6. Odpolední teploty na severu kraje, kde se očekávají sem tam drobné přehánky kolem 23, jinde 24 až 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emko. Premiér Andrej Babiš by byl proto, aby byla zrušena státní organizace Cermat, která připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš to zdůvodnil mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy. Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na hřbitově na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobvyklé soutěže bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostěkovou 7-5, 5-7, 6-4. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Každý všední den od pondělí do pátku u nás vyhráváte benzín zadarmo. Kdo u nás vyhrál v pátek?
2: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách. Vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču. A moc děkujem.
3: Abyste mohli vyhrát benzín zadarmo, musíte vychytat v našem vysílání výherní hit a tím jsou dnes OMI Cheerleader.
1: Až bude tohle hrát, volejte Krokodýla 600 300 303, pokud budete první, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, tam to dobré není. Slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova u Brna na 195. a 5. kilometru už je nehoda na straně, stále ale počítejte se zdržením od 182. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna očekávejte zdržení mezi Milonicemi a Lípůvkou. Hodně ucpaná je silnice 380, Stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Kolona je na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A v Brně se řidiči zdrží na Poříčí a také na Zvonařce ve směru na Židenice.
1: Nehodu máme hlášenou ze Slatiny, Holcova ulice u nájezdu na Ostravskou ve směru na Líšin. Tam se srazila dvě osobní auta a projíždí se jedním jízdním pruhem.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Tíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč lidé žvíkají žvíkačky.
3: Třeba po obědě, aby si mohl pročistit pusy.
4: Palivý žvíkačky by vypalily ty bacily.
5: Že lidi to žvíkají, protože jim to chutná.
6: A některé žvíkačky jsou takový zdravý. To je tam takový zub na obale a kolem něho nějaký kroužek.
7: Protože jim se třeba líbí jako jezení jídla a ty žvíkačky vypadají jako, že bys něco jedla.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ariem na rádiu Krokodýl 4 minuty před 7:45. Jak to máme venku s počasím? Máme tam celkem chladno, stále a pořád. V centru Brna máme v téhle chvíli necelých 10 stupňů. Vyškov hlásí 8,5, Břeclav to samé, Znojmo tam je stupňů 10. Jak to bude vypadat odpoledne na severu kraje, kde se očekávají drobné přehánky kolem 23, jinde 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci. Ve věku 80 let včera zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesaří, který se proslavil zejména díky působení v kapele Jojo Band. Jeho syn řekl, že zemřel po nemoci. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přinášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Už po 2 měsících opustil záložník Sebastian Boháč Viktorii Plzeň a přestoupil do Artisu Brno. S nováčkem první fotbalové ligy podepsal smlouvu na 3 roky. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
5: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
5: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.

0: Capital City Safe and Sound na Rádiu Krokodýl 10 minut před 8 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A víme, co se dělo v městě Brně.
2: Je to tak, jaký byl víkend v Brně, tak to už prozradí mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
3: Poklidný odjezd Bratislavské ulice prý znemožňovali v pátek odpoledne dva podnapilí muži řidičce Mercedesu. Polehávali údajně na kapotě jejího auta a když je požádala, aby toho nechali, jeden z nich se prý rozčilil natolik, že údajně začal kopat do auta. Poškodil tím držák registrační značky. Druhý ženu sice poslechl, údajně se ale vymočil hned vedle auta na chodník. Oba muži tak budou své nevhodné chování vysvětlovat také úředníkům. V sobotu večer mířili strážníci mimo jiné do Mokré hory kvůli posprejované kamenné zítce. V její blízkosti našli nezletilého mladíka. Fialovo-černé grafity bylo zhruba metr vysoké a metr a půl široké. Přestože měl mladík potřísněné ruce stejnými barvami a patohu měl právě takové spreje, zarytě tvrdil, že nic neudělal a jen čeká na autobus. Strážníci ho ale jako podezřelého z trestného činu předali státním policistům. A stejně dopadl i 32-letý muž, který v sobotu večer popsal fixou dvířka rozvodné skříně hotelové budovy v Žabovřeskách.
0: Co dodat?
2: Já jsem si říkala, že jsem vlastně ráda, že už mám starší auto, nic luxusního, protože po mém se asi nikdo válet nebude.
0: Nikdo tě nebude kopat, ani na ní nebude močit. Dobré ráno.
1: Krokodýl, krokodýl, vaše letní rádio.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Charlie XCX a Boom Club na rádiu Krokodýl přesně 3 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
1: Radio Krokodýl.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zamíchy, ochotnej,
0: jam, jam, jam. Minuta schází do 8 hodiny ranní. Na Krokodýlu jsou připraveny další zprávy. Má je pro změnu Katka.
6: Hezké ráno. Oblast bývalých nábytkářských závodů v Bučovicích se začne měnit na novou čtvrť, víc už za chvíli.
0: Co dáme po 8? Leony. Dáme také Cury. A Miraj budou chtít tančit. Chladna z rána, tady máme 10 stupňů, máme v centru Brna Vyškov hlásí 8,5, to samé hlásí Břeclav, ve Znojmě je 10 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou jenom 6,5. Odpolední teploty na severu kraje, kde můžou sem tam být drobné přehánky, kolem 23, jinde 24 až 27 stupňů.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 8, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Stavba nové multifunkční arény v Brně za téměř 7 miliard korun po 3 letech finišuje. Dělníci dokončují interiéry, parkoviště, chodníky i okolí haly. Začali také montovat multimediální kostku nad budoucím ledem. Město má arénu převzít 25. října.
1: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
6: Oblast bývalých nábytkářských závodů v Bučovicích se začne letos na podzim měnit na novou čtvrť. Vzniknou tam rodinné i bytové domy a parkoviště pro desítky aut. V plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma zahájí práce přibližně 21. září.
1: Rádio Krokodýl. Žďársko.
6: 43-letý muž pokřikoval minulý týden na členku ostrahy i další lidi na vlakovém nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Policisté u něj naměřili 2,25 promile alkoholu. Muže zajistili a přivezli na záchytku v Jihlavě. Dostal také pokutu 10 000 korun. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení a následně jim výhra Spojených států amerických nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Dnes zakončí své vystoupení zápasem s hvězdným výběrem Spojených států.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
8: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 108. druhým a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz mezi 216. a 204. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru.

0: Já bych to chtěl.
1: A nepadl. Krokodýlí zvuk stále tady a nabídneme vám 119 400 korun už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?
3: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: trochu vnímat.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: Peníze odtýde právě teď u nás na Krokodýlu.
3: A to v první řadě. Nabízíme 119 400 korun a vy právě teď můžete volat 603 103 103.
2: Už někdo volá. Kdo pak Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petra.
2: Dobrý den, Petro, kam pak jedete?
4: Do práce.
2: Jste v nějaké koloně?
4: Naštěstí se to rozdělo, ale bylo jsem, no.
2: Jo, a kde to bylo, prosím vás?
4: Mezi Liškovem a Brnem.
2: Myškova, no, klasické
3: místo.
2: Co máte pro nás za pěkný tip?
4: Já si myslím, že to je, že kousnutí do mrkve a to kousnutí, jako prostě jezení mrkve.
2: Jasně. Dali bychom si mrkvičku na očička, že prý je to zdravé, i když prý je to mýtus, zase jsem někde slyšel.
3: Všechno je mýtus.
2: Jdeme kousnout do mrkve. Je pravda, že naše dcera občas, tati, nechceš mě očistit mrkev nebo dvě?
3: Já když mám zbytky, taky to hážu synovi.
2: Zbytky synovi, dobře. Co říká arbitr na vaši odpověď?
3: Říká, že mrkvička to není.
2: To je nám líto.
4: Mě taky.
2: Tak šťastnou cestu a nikdy příště. Mějte se pěkně.
3: Hezké pondělí.
2: Naschledanou.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
1: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Novinka rádia Krokodýl. Leony.

0: Tak tohle byly Kůři a tohle je Krokodýl, 18 minut po 8 hodině, jak máme venku. Vypadá to, že na severu kraje sem tam dneska můžou být nějaké drobné přehánky, jinde pršet nemá. Co se týče teploty, zase nám bude zvedat. Bystřice nad Pržděným tam je necelých 7 stupňů, v Brně už máme 11,5. Vyškov hlásí 10, Břeclav 10,5. A ty teploty na severu kraje 23, jinde 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Méně lidí než před rokem navštívilo letos o letních prázdninách Jihomoravské hrady a zámky. Ze 13 památek zaznamenal meziroční nárůst návštěvnosti pouze hrad Pernštejn. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok projedná dnes vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Kabinet se chystá schválit i termíny střídání času v dalších 5 letech. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Volby provázela rekordní účast, dosáhla téměř 78%. AfD bodovala se slibem, že bude deportovat nelegální migranty. Velkou cenu Itálie vyhrál po startu z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu a závod v Monze ovládl jako první domácí pilot od roku 1966. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
3: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
4: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
5: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Baštím, baštíš, baštírna.
9: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
8: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
9: www.baštírna.cz. Mňam.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
19: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Od pondělí do pátku pro vás máme pohonné hmoty zadarmiko. Jak to vypadá, když vyhrajete? Jak se radujete?
2: Jmenuji se Irena, bydlím v Popůvkách. Vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču. A moc děkujem.
1: Pravidla pro to, abyste ty pohonné hmoty vyhráli, jsou velmi jednoduchá.
3: Musíte jako první vychytat výherní hit a tím dnešním jsou OMI Cheerleader.
1: Já tomu teda říkám OMI.
3: No, je to OMI.
1: Dobře, tak až...
3: Speluj.
1: Až tady tohle uslyšíte, volíte 600-300-303, když budete první, tak je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Krátce po půl deváté míříme na silnice. Slovo v téhle chvíli dostává Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz mezi 216. a 204. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna očekávejte zdržení mezi Milonicemi a Lipůvkou. Hodně ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezd do Tuřan. Kolona je na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním trhem na Pohořelice. V Brně se řidiči zdrží na Poříčí a na Zvonařce ve směru na Židenice. A v Brně ve Slatině v Holcově ulici u nájezdu na Ostravskou směrem na Líšeň se srazila dvě osobní auta, i tady počítejte se zdržením.
1: Se zdržením také počítejte na trase mezi Horodinem a Lužicemi, kde se střetlo osobní auto s nákladním. Ve Znojmě ve Vídeňské třídě u Alberta se srazila tři osobní auta, tam je to řízeno Kyvadlově. Pozor taky dejte v Brně v Masné ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Mezi Veverskou Býtyškou a Říčany se taktéž srazila dvě osobní auta, jezdí se Kyvadlově. A Brno ulice Sportovní, tady se srazilo osobní auto s motorkou. Je to i se zraněním, počítejte se zdržením v koloně.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl deváté jdeme za dětmi.
2: A ve školce Nelesné se ptáme, proč muži koukají po ženách.
3: Protože jsou ženy krásné a když jdou do divadla, tak se nastrojí.
4: Protože se jim hrozně moc líbí.
5: Protože chlapi milujou holky.
6: Protože chcou mít dobrou ženu a dívají se po těch holkách, jestli nějaká není chytrá a dobrá, jakou si představuje ten kluk.
1: To je tak hezky romantické.
2: Je to romantické, no. Jak to je teda?
1: No, děti to všechno řekli, jo? Že chtějí mít krásné ženy, chytré, tak proto se po nich koukají.
2: A hlavně chytré.
1: Přesně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno, Brno a celá Jižní Morava.

0: Eva Farná, Mirej, vzpomeneš si na krokodýlu 4 minuty před 8:45, jak máme venku a jak bude venku. Tak co se týče teploty, tak teď máme v centru Brna už skoro 13 stupňů. Vyškov už má 13,5, to samé hlásí Břeclav, ve Znojmě necelých 12 a ve Šťáru nad Sázavou 11 stupňů. Na severu kraje dneska během dne možná drobné přehaňky a teploty jen kolem 23, jinde bez deště a teploty 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Ten byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Výše škody zatím vyčíslena nebyla. Zbrojovka se vyjádřila, že ničení cizího majetku nemá s podporou klubu nic společného. Na začátku týdne teploty v Česku přesáhnou i 30 stupňů, zejména zítra. Poté se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně na 20 stupňů. Strážky se očekávají hlavně ve středu a ve čtvrtek. Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit pouze při jednání prezidentů obou zemí, řekl to ukrajinský prezident Zelenský po setkání s americkými vyjednavači Witkoffem a Kushnerem v Kyjevě. Přes pozitivní dojem ze včerejších rozhovorů vyjádřil přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy. Předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino se hodlá příští rok ucházet o znovu zvolení, a to i navzdory masivní kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. 56-letý Infantino stojí v čele FIFA přes 10 let. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
13: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: Člověk se s tím na zahrádce pytlá, paplá, pak přijde někdo, kdo chce nakoupit za pět prstů.
2: No a podrobnosti přináší mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré ráno. V sobotu dopoledne neodolala dvojice nenechavců lákavým plodům ovoce a zeleniny na zahradě rodinného domu v brněnské Slatině. Po překonání plotu zamířil jeden z mužů rovnou k záhonům, kde začal trhat okurky, papriky a rajčata. Jeho počínání však neuniklo majiteli domu, který nevítaného návštěvníka spatřil a rozhodl se jej ze svého pozemku vyhnat. Z domu přitom vyběhl s kuchyňským nožem v ruce. Jenže ozbrojen byl i druhý z dvojice, který si sebou přinesl sekeru. Naštěstí k použití žádné ze zbraní nedošlo. Majitel muže na zahradě dostihl a snažil se jej zadržet. Při následné potyčce oba skončili na zemi. To už na místo směřovali přivolané policejní hlídky, které si 24-letého muže převzali. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,24 promile alkoholu. Přestože je škoda na zelenině jen v řádech několika desítek korun, bude se nenechavec zodpovídat z trestného činu porušování domovní svobody. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie David Chaloupka, přejeme hezké pondělí.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Ace of Base a Lucky Love tady u nás na rádiu Krokovýl minutu a půl před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Párová akrobacie pro rodiče s dětmi 2 až 4 roky nabízí divadlo Dip v KVSC na Vojtové v 16 hodin a pro děti 4 až 7 let od 17 hodin.
0: Máme pondělí, začátek 37. týdne, pondělí 7. září. Reginy dneska slaví svátek ze studia Krokodýla. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
5: A Tunde Kala, krásný den. První neděle se vstupem zdarma přivedla do brněnských muzeí více než dvojnásobek návštěvníků. I o tom budou zprávy.
0: Po 9. budou devadesátky, jako třeba Spice Girls. Robbie Williams. A taky třeba Saša. Dnešní počasí by mělo být příjemné, zítra má být pro nás ještě tepleji. Dneska maximálně do 27, na severu možná jen 23, tam i drobné přehánky a zítra se očekává až krásných letních 30 stupňů.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: První neděle se vstupem zdarma přivedla včera do brněnských státních muzeí a galerií víc než dvojnásobek návštěvníků. Aktuální čísla sdělilo Ministerstvo kultury. Do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie přišlo celkem 1621 lidí.
1: Rádio Krokodýl. Blanensko.
5: První etapa proměny areálu základní školy na náměstí 9. května v Boskovicích je hotová. Okolí školy nabídne dětem nové možnosti pro výuku i volný čas. Přibyly herní prvky, lavičky a venkovní učebna. Odpoledne se prostor otevře také veřejnosti.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
5: 30-letého opilého řidiče zastavili policisté v pátek ráno v Jihlavě. Dechová zkouška ukázala 1,62 promile alkoholu. Policisté ho kvůli obavě, že by mohl pokračovat v jízdě, zajistili. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou 7-5, 5-7, 6-4. V boji o semifinále zítra vyzve světovou jedničku a obhajkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
1: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte zdržení před omezením na Strvrsátém 6. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna řidiči jedou pomalu mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. V Brně v Masné ulici bourala dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Na Brněnsku mezi Veverskou Bytýškou a Říčany se srazila dvě osobní auta a ve Znojmě na Vídeň třídě u Albertu bourala také 3 osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
0: Lenko, děkujeme, ještě taky pozor na Žďársku. Před Jimramovem ve směru od Poličky se srazilo osobní auto s dodávkou, vozovka

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Devadesátky v 9. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos al

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 14 minut po 9. hodině probíhá kontrola mailové schránky. Program @krokodil.cz. Proč? No protože tam si píšete o hit vašeho života. Jako dneska Kamil. Ahoj krokodýle, chtěl bych písničku, tu pískací od Flowridy. Všem, co měli hezký víkend v práci. A taky pro celý dopravní podnik města Brna. Speciálně na linku číslo 1. Díky Kamil.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se dělo v městě Brně o víkendu. Jak se říká statistika, no daje, ale má velmi celé údaje. Jaké? První neděle se vstupem zdarma přivedla do brněnských státních muzeí a galerií více než dvojnásobek návštěvníků oproti minulé neděli. Například do Moravské galerie, Moravského zemského muzea a Technického muzea včera přišlo 1621 lidí. Minulou neděli jich bylo 601. Nejvíc návštěvníků zaznamenalo Moravské zemské muzeum, kam dorazilo 722 lidí. Jinak ten volný vstup chce Ministerstvo kultury nabízet každou první neděli v měsíci. Tak uvidíme, jak to bude dál. Jak to bude dál na Krokodýlu s devadesátkami? Mám připravený Michael Jackson, Whitney Houston a taky New Radicals. Vám všem hezké pondělní dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Dnes o nich možná nevíš. Ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Aktuálně z Brna.
7: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
16: Je dobré být spolu.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
17: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: New Radicals za námi, hit z roku 99 a před námi hit v jedné sekundě z roku 2012. Je připraven, jestli chcete, můžete volat 600 300 303. Když uhodnete, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete 4 vstupenky, tedy rodinné vstupné, na marmeládové slavnosti. A k tomu ještě marmeládu. Ty slavnosti se budou konat v amfiteátru v Řečkovicích už teď v neděli 13. září. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Hit v jedné sekundě zní takto.
3: 3, 2, 1, go!
2: Moc toho nebylo. Byla to přesně sekunda. Rádio Krokodýl, dobrý den. Tak si to někdo poslechl a zjistil, že neví, tak proč si zavěsil. 600 300 303, můžete volat, pokud si myslíte, že víte, kdo to zpívá, nebo jak se tahle písnička, která nám zazněla, teda ten kousíček z toho. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Zdravíčko, u telefonu Krejčí.
2: Křestní jméno?
4: Jiří.
2: Jirko, dobrý den, vy jste poznal tu písničku?
4: Jo, podle mě to je Call Me Maybe od Carly Gibson.
2: Je úplně přesně, uhodl jste, gratuluju.
4: Děkuju.
2: Jak jste na tom s láskou k marmeládě?
4: Docela dobře.
2: Jo.
4: Mám rád hlavně jahodový, takže.
2: Jahodový, u mě se to dělí jahody meruňky, jako něco mezi. Každopádně v neděli jich ochutnáte hodně, tak ještě k tomu máte marmeládu k tomu, protože jste vyhrál 4 vstupenky. Tak gratuluju.
4: Děkuju moc.
2: Mějte se hezky, naschranou.
4: Naschle.
2: Dáme si to celé, Carly Rae Jepsen.

0: Dnešní hit v jedné sekundě je od Jirky uhodnutý na první pokus. Carly Rae Jepsen, to byl rok 2012, tedy ne 90. 90. do 10. budou v podání YouTube, dáme si Beautiful Day. Budou také Vítus. A třeba i George Michael. Ano, jeho Freedom. Zdravíme Reginy, dneska slaví svátek z Krokodýla, pěkné dopoledne.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
5: Rokle, Rokle, Rokle Fest
6: je opět tady. V sobotu 12. září od 1 odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
7: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
6: A až se setmí,
7: letní kino přímo v amfiteátru.
5: Rokle, Rokle, Rokle Fest.
6: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
9: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: George Michael, jeho Freedom na Radiu Krokodýl, poslední 90 po 9. bude 10 za 3 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
5: Ve středisku volného času Lužánky si na 12 místech v Brně a okolí vyberete kroužky na nový školní rok. Bude to sport, tanec, hudba, tvoření, technika, přírodověda či divadlo? Nebo zkusíte něco speciálního, jako je Lego robotika, 3D tisk, žonglování nebo programování? Kroužky začínají už od 21. září. Přihlašte se na luzanky.cz.
2: Radio Krokodýl.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to bude Dua Lipa a Elton John. Nico and Vince.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Teplota v centru Brna už vyskočila na 19 stupňů, Vyškov má 16,5, Znojmo jenom 15. Odpolední teploty na severu kraje budou nižší, měly by tam být pouze kolem nějakých 23 a sem tam možná drobná přehaňka. Jinde přehaňkovat nemá a teploty stoupat mají na 24 až 27.
2: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji pěkný den.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Ochránci přírody začali v Brně Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý. Jde o stovky stromů. Šíření pajasanů vytlačuje původní vegetaci. Ochránci žádají obyvatele, aby ošetřené stromy sami nekáceli, neořezávali ani jinak nepoškozovali. Předčasné odstranění nadzemní části by totiž mohlo účinnost zásahu snížit a naopak podpořit tvorbu dalších výmlatků. Na možný výskyt medvědice s dvěma medvíděty upozorňuje od pátečního podvečera policie obyvatele obcí v okolí Vizovic na Zlínsku. Medvědici měli i s mláďaty spatřit před 17:00 odpolední děti hrající si na místním hřišti za obcí. Radnice ve Vizovicích již na sociálních sítích vyzvala občany k zvýšené opatrnosti a apelovala na pejskaře, aby při procházkách v přírodě nenechávali své psy pobíhat na volno. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. Velká cena Itálie Formule 1 v Monce byla kvůli ošklivé nehodě Charlese Leclerca s Ferrari ve druhém kole přerušena. Domácí stáj po vyšetření potvrdila, že monacký pilot vyvázl bez zranění.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno Výstaviště na 190.5. kilometru směrem na Prahu se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou, projíždějte tudy opatrně. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru a v Brně v Průmyslové ulici u křižovatky s ulicí Švédské Valy se srazila dvě osobní auta, částečně blokují dopravu, projíždějte tudy opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Na Krokodýlu šetříme váš rodinný rozpočet a proto opět nabízíme benzín nebo naftu zadarmo a stačí každý den jako první vychytat výherní hit, tak jako v pátek Irena.
2: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách a vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jdeme na Rovču a moc děkujem.
1: Takže nezapomeňte, každý všední den máte šanci vyhrát u nás benzín nebo naftu. No a dneska si hlídáte jako výherní hit OMI Cheerleader. To je tahle písnička. Až tedy dnes na Krokodýlu uslyšíte tento hit, voláte 603 103 103 a vyhráváte benzín gratis.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
8: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Pokud si při pondělku kladete otázku, kde dnes poobědvat, krokodýl má tip, což takhle v brněnské restauraci na Knoflíku nabízí zabíjačkovou polévku s kroupami za 19 korun a k tomu uzené maso, bramborovou kaši a okurek za 145 korun. Pokud jsme se trefili, krokodýl přeje dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
2: No

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že jestli včera někde bylo opravdu husto, tak to byla Brněnská státní muzea a galerie a důvodem byl samozřejmě volný vstup bez placení, zavedený ministerstvem kultury každou první neděli v měsíci. Včerejší neděle přivedla do brněnských státních muzeí a galerií víc než dvojnásobek návštěvníků. Aktuální čísla sdělilo ministerstvo kultury, no a do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie přišlo celkem 1621 lidí. Minulou neděli jich bylo pouhých 601. Nejvíc návštěvníků přilákalo Moravské zemské muzeum, kam dorazilo 722 lidí. Tak jestli vám to uniklo, dočkáte se opět v neděli 4. října.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
4: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
5: www.baštírna.cz. Mňam.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak tohle je dvojka Justin Bieber a Kid Leroy tady u nás na Krokodýlu. Blíží se 11. hodina, krásné dopoledne. Přeje Katka, se mnou už taky Míša. Ahoj.
1: Ahoj, pěkné dopoledne.
0: Máme zprávy.
1: Máme. Fanoušci zbrojovky Brno poničili
0: Já se to řeknu, nechce říct.
1: Ani se nechce, přesně tak. Po prohře se sláví vlak Českých drah. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. na Krokodýlu Jennifer Lopez. Dáme si Aerosmith. Chybět nebude cizí zeď. Za 2 minuty bude 11.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme krásně slunečno, ale během dne čekáme převážně oblačno. Výjimečně se může vyskytnout i slabý dešť, tak deštničky do kabelky radši sebou. A to především spíše v severní části našeho kraje, to znamená i tady u nás kolem Brna. Teploty budou od 23 do 27 stupňů.
5: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se slaví vlak Českých drah. Ten byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm necestovala. Poničili 6 vagonů z 9. Rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. Výše škody zatím vyčíslena nebyla. Zbrojovka se vyjádřila, že ničení cizího majetku nemá s podporou klubu nic společného. Rostoucími cenami pohonných hmot se bude dnes znovu zabývat vláda. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daně na naftu a benzin kabinet navrhovat nebude. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje. Ve věku 86 let zemřel v sobotu Otto Jelinek, kanadský krasobruslař, podnikatel a politik českého původu. Pražský rodák se na šampionátu v české metropoli v roce 1962 stal se sestrou Marií mistrem světa v soutěži sportovních dvojic. Ve sbírce měli ze světových šampionátů také stříbro a 2 bronzy.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne taky na silnice, co se aktuálně děje a na co by si řidiči měli dát pozor, tak to prozradí Lenka.
6: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 210. a 126. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči jedou pomalu od 7. kilometru a na hlavním tahu před Chvalovicemi směrem od Znojma se srazila 2 osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Máme 2 minuty po 11. Krásné pondělní dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Tentokrát se budu ptát na brněnské muzeum zasvěcené významnému vědci a budeme soutěžit o vstupenky do divadla. Tak buďte s námi.

0: Basta.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
4: Naše kalhoty.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 11 hodin, 19 minut přesně právě teď. No a na Krokodýlu jdeme soutěžit. Můžete volat studio 603 103 103. A mám tady pro vás jako výhru dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Chlapi radši lžou. Odehraje se tuto neděli 13. září od 19 hodin. Někoho už možná máme na telefonu. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Milan.
0: Milane, já vás zdravím, můžu nabídnout nápovědy?
1: No ještě.
0: Tak jdeme na to. Dneska se vydáme společně do jednoho brněnského muzea. Nachází se na stejnojmenném náměstí, které je spíše přestupní uzel. Kříží se tam autobusy, šaliny i trolejbusy. Muzeum se nachází vedle pivovaru a je zasvěcené významnému vědci, moravskému přírodovědci, který objevil základní principy dědičnosti. Někdy je označován i jako zakladatel genetiky a kterému byly věnovány v Brně velkolepé oslavy k 200. výročí jeho narození. Tak jak se to muzeum asi může jmenovat?
1: Je to Mendelovo muzeum.
0: Je to naprosto správně, Milané, a jdete do divadla. Blahopřeju.
1: Díky.
0: Tak mi zůstaňte na telefonu a mějte krásné pondělí. Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také navlískaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days jen do 20. září.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hráli 80-kový hit Rick Astley tady u nás na Krokodýlu o 11:30. Před námi Ava Max a taky kapela Opěta Radeček. A pak už nabídnu náš krokodýlí zvuk a soutěžit budeme o 119 450 korun. Tak si to nenechte ujít už za pár minut.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Ladíte krokodýla, 5 minut po půl dvanácté, hezké dopoledne a teď můžete volat 603 103 103, nabízí vám krokodýlí zvuk a za jeho odhalení 119 450 korun. Někoho tam máme, hezké dopoledne, Katka, kdo se dovolil jako první?
2: Dobré odpoledne, tady Květuš.
1: Květuš, já vás zdravím, odkud nám voláte?
2: Z Brna, z Blučiny.
1: Z Blučiny, tak vás zdravíme, ano. Přeju hezké pondělí. Připravena si ten zvuk ještě jednou poslechnout?
2: Můžete.
1: Tak já ho nabízím. A teď vy nabídněte svůj tip.
2: My si myslíme, že je to, když spadne řetízek z kola mezi ty ozubený kolečka, že by to mohlo být.
1: Jasně, tip je nám jasný. A kdo je to, my si myslíme?
2: S přítelem,
1: tak ho taky zdravíme samozřejmě. Tak jste teď určitě napnutý, jestli to padne nebo
2: určitě,
1: ne, že? Tak se něčeho chytněte, kdyby náhodou, a jdeme se ptat arbitra, co na to říká. Ne, tak ani spadnutí řetězů z kola to není.
2: Jediný typ, který máme, a mrzí mě to teda, no.
1: To mě tak teda jo. Taky, ale třeba na něco přijdete zase.
2: Třeba na něco přijdeme ještě. Děkuju moc krát.
1: Mějte krásný den, nashledanou.
2: Nashledanou,
1: no a samozřejmě navýšíme náš bank do příštího soutěžního kola. Držte se, krokodýle.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Aktuálně z Brna.
6: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
5: Vaše město Brno.
7: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
8: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tak tohle jsou Train na Krokodýl před 12. Krásné poledne, teď už s Katkou a taky s Míšou jdeme na další čerstvé zprávy. Ahoj.
1: Ahoj, vítám i posluchače. Do muzeí a galerií přišlo díky vstupu zdarma více návštěvníků. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Rádio Krokodýl.
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A espresso po obědě nabídne Sabrina Carpenter.

0: slyším zahnat zlej.
1: Je přesně 12 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes až 27 stupňů, zítra dokonce kolem 30, pak se ochladí, tak ještě si užijte dva letní dny. Jinak dneska čekáme převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout i slabý dech, tak s tím počítejte.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Víc než dvojnásobek návštěvníků včera přišel do brněnských muzeí a galerií ve správě státu. Do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie přišlo celkem 1621 návštěvníků. Minulou neděli to bylo 601. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Dnes začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci budou opět moci zažít stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije stav bez tíže. Pro let porota vybere 26 účastníků. Dav lidí dnes ráno v Bělehradě obklopil rakev s bývalým bosensko-srbským vojenským vůdcem Radkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Hágu. Následovat má okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Usvědčený válečný zločinec má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově. Česká fotbalová reprezentace bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu a nově bude oblékat tým.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké poledne taky vám všem za volant. Aktuálně pozor, policijní hlídky v Brně v ulicích Hřibská a Kamenice a na příjezdu do Litomyšli směrem od Svitav. Počítejte s téměř 3-kilometrovou kolonou a se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 12. se mnou už Jirka, nazdar.
1: Nazdar, tak co? Výzdoba v obchodech, možná už Vánoce. Teď jsem viděl, že už to někdo chystá. My pro vás máme něco extra. Krokodýle rádio, které pomáhá. Chystáme v našem projektu něco extra. To se dozvíte ode dneška, něco chystáme.
0: Tak buďte s Krokodýlem, krásné poledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Superstar 2009 Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my už jsme ve školce v Řečkovicích. Dneska se ptáme, proč mají lidé svatbu.
2: Protože se milují. Protože se do nějaké ženské pán žakouká.
3: Protože se vdají.
4: Musí se oblíkat do bílého závoje a do bílých střevišek a šatek.
5: Protože oni se mají rádi, tak oni se někdy domluví, že se vezmou.
6: Třeba když se někdo spolu má rád, tak vždycky jdou spolu na svatbu.
0: Proč mají lidé svatbu? Na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
7: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
8: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
10: Slyšíš to, tati?
11: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
10: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
13: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
14: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
15: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
14: A mytí oken?
15: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
16: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Izomat stavebniny.
22: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
23: Stačí si vybrat.
22: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
23: Izomat.cz.
24: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
25: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Je dobré si pomáhat.

0: které pomáhá.
1: Happy birthday.

0: Větva Radio, no a Jižní Morava, která bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Aleš Hofman, jsem starostou města Valtice a problematika sucha a nedostatek vody samozřejmě řešíme, protože už na začátku měsíce května jsme vyhlásili, aby nedocházelo k zalévání trávníků, zahrádek a dopuštění vody do bazénů, což bylo o měsíc dříve oproti loňskému roku.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
7: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
8: www.baštírna.cz. Mňam.
9: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
10: Rokle, Rokle, Rokle Fest
11: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
12: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
11: A až se setmí,
12: letní kino přímo v amfiteátru.
10: Rokle, Rokle, Rokle Fest.
11: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: chata můj hrad.
1: Tak možná, že už máte po chatičkách po víkendu. Míša Kupská sleduje čerstvé zprávy, o čem budou?
2: Pěkné odpoledne. Vznik parkovacího domu v Novém Lískovci se stává realitou. Více už ve zprávách.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5 týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
1: 13. Pink. Marek Ztracený. Tina Turner. 1 hodina odpolední.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra nás čeká poslední teplotně teplý letní den. Teploty kolem 30 stupňů, na jihu Moravy skoro jasno.
8: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl.

0: Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes proběhlo slavnostní zahájení stavby parkovacího domu v Novém Lískovci. Prostor mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí, kde je nyní parkoviště, se do příštího roku promění. Stavební společnost tu postaví čtyřpodlažní parkovací dům s 294 místy. Ministr školství Robert Plaga před jednáním s motoristy o rozpočtových úsporách zdůraznil, že závazek programového prohlášení na růst platů učitelů rozložil do 3 let. Jinak by byl rozpočet na příští rok vyšší. Jako nereálné vidí i návrhy na úspory ve společném vzdělávání všech dětí v běžných školách, bez ohledu na jejich zdravotní stav či znevýhodnění. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Zábřeh kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí, že v Evropě je v současné době přes 1000 nakažených a jejich počet může až do zimy stoupat. 19-letá pivotka Kateřina Kalná se dnes večer v závěrečném utkání českých basketbalistek na mistrovství světa v Berlíně proti USA dočká premiéry na palubovce. Už jen účast na prestižní akci považuje za velký úspěch.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, teď si postojíte na Nových Sadech, taky se nám to štosuje na Zvonařce. Policejní hlídku jste nám nahlásili na ulici Křenová. No a další policejní hlídku najdete taky v opuštěné ulici. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín zadarmo, no a taky nafta. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, dovolat se včas na naše výherní hity a potom vyhrávat benzín. Dotankujeme vám.
2: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách a vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču. A moc děkujem.
1: Jirča už má benzín zadarmo a co vy, krokodýláci, dalším výherním hitem je Omy. Tohle si hlídáte, vyhráváte.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
15: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
16: Na kraji zamíchy, ochotnej
17: ňam. Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.
18: Rádio, které pomáhá.

0: Brně je živou kampusu v Bohunicích. Únik chemické látky ve Studentské ulici v Brně se vyžádal výjezd několika policejních i hasičských vozidel, víc už taky mluvčí hasičů.
1: Aktuálně zasahujeme na ulici Studentská v Brně, kde došlo k úniku několika desítek mililitrů toxické dráždivé látky v prostorách laboratoře. Před naším příjezdem bylo z objektu evakuováno přibližně 150 osob. Jedna osoba skončila aktuálně v péči zdravotnické záchranné služby. My jsme do chvíli uvnitř objektu, zasahujeme v protichemických oděvech, kdy budeme tu látku likvidovat a prostory odvětrávat. Ulice je v tu chvíli neprůjezdná, policie tady tvoří odklon.
0: Víme, co se děje u ní chemické látky v Brně. Na místě jsou hasiči i policie ve Studentské ulici v Brně.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tomáš Klus Pocity a teď jdeme za vámi.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zjišťovali jsme, jaký byl týden v Brně. Na telefonní lince mluvčí městské policie Brno Markéta Skřivánková. Zdravíme.
2: Krásný den všem posluchačům. Poklidný odjezd Bratislavské ulice prý znemožňovali v pátek odpoledne dva podnapilí muži řidičce Mercedesu. Polehávali údajně na kapotě jejího auta a když je požádala, aby toho nechali, jeden z nich se prý rozčilil natolik, že údajně začal kopat do auta. Poškodil tím držák registrační značky. Druhý ženu sice poslechl, údajně se ale vymočil hned vedle auta na chodník. Oba muži tak budou své nevhodné chování vysvětlovat také úředníkům. V sobotu večer mířili strážníci mimo jiné do Mokré hory kvůli posprejované kamenné zítce. V její blízkosti našli nezletilého mladíka. Fialovo-černé grafity bylo zhruba metr vysoké a metr a půl široké. Přestože měl mladík potřísněné ruce stejnými barvami a batohu měl právě takové spreje, zarytě tvrdil, že nic neudělal a jen čeká na autobus. Strážníci ho ale jako podezřelého z trestného činu předali státním policistům. A stejně dopadl i 32-letý muž, který v sobotu večer popsal fixou dvířka rozvodné skříně hotelové budovy v Žabovřeskách. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
0: My taky děkujeme, městská policie Brno. Víme, jak co se děje tady v Brně.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
5: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
6: Vaše město Brno.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Na zahradu, na terasu Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Sport s Krokodýlem, tak v Brně dneska probíhají velké manévry. Míša Kupská to sleduje.
1: Ano, ano. V budově v Brně dnes unikla žíravá látka. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech. Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
6: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 14. All City Good Time. USA for Africa. Bude i politika. Je tady druhá hodina odpolední.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
8: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ještě než se nám ochladí, tak nás čeká zítra jeden z nejteplejších dnů, tedy alespoň těch posledních. Čekejte skoro jasno na Jižní Moravě, teploty kolem 30 stupňů.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V budově ve Studentské ulici v Brně dnes unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Více už tiskový mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška.
10: Aktuálně zasahujeme na ulici Studentská v Brně, kde došlo k úniku několika desítek mililitrů toxické dráždivé látky v prostorách laboratoře. Před naším příjezdem bylo z objektu evakuováno přibližně 150 osob. Jedna osoba skončila aktuálně v péči zdravotnické záchranné služby. My jsme do chvíli uvnitř objektu, zasahujeme v protichemických oděvech, kdy budeme tu látku likvidovat a prostory odvětrávat. Ulice je v tu chvíli neprůjezdná, policie tady tvoří odklon.
1: Tolik k úniku toxické látky v Brně.
3: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Další ohrožení života v řece Dyji pod Novými Mlýny řeší vodohospodáři a rybáři v problematickém úseku mezi Dolní nádrží a Břeclaví. Podle Povodí Moravy zatím k masivnímu úhynu ryb nedošlo. Podle Moravského rybářského svazu je na sčítání škod ještě brzy. Nákladní letadlo společnosti Amazon včera odpoledne tamního času při přistání na mezinárodním letišti v Miami přejelo runway a narazilo do několika vozidel. Letoun po srážce zachvátil požár. Podle úřadů při havárii zemřelo nejméně 5 lidí a několik dalších bylo zraněno. Provoz na letišti byl kvůli havárii zastaven. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už vyrážíme na silnice, víme, jak to jezdí.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Křenové ulici ve směru do centra u křižovatky s Čechyňskou. Očekávejte tam zdržení v koloně i kvůli dopravnímu omezení. Doprava vázne i přímo v centru na křižovatce ulic Husova a Nádražní. Na dálnici D1 hned za Vyškovem očekávejte kratší kolonu u exitu 226. Dále na Brno čekejte převážně přerušované kolony kamionů mezi Rousínovem a exitem 196. A na příjezdu do Brna po bratislavské D2 očekávejte zpomalení od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Kupitel Šar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
12: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, no a taky budeme nadělovat benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tak to vypadá, že nám léto tady na jihu Moravě ještě neřeklo úplně poslední s Bohem, protože zítra nás čeká tropický den. Na jihu Moravy teploty kolem 30 stupňů, skoro jasná obloha, středa bude ještě příjemná kolem 28, ale pak už to vypadá na začínající podzim. Tak si užijte zbytek léta s Krokodýlem.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
3: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Aktuálně z Brna.
9: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Radio Krokodýl. Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
3: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
4: www.baštírna.cz. Mňam.
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Je dobré mít společnost na cestách. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
10: Mám prostě od pán...

Pain, Rita Ora na Krokodilo, no v Brně se chystá velká fotbalová bitva. I na to se podíváme. Jsme Krokodilo, rádio, které vás dostane na brněnský fotbal. A mezi tím Nick Kamen.

0: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Baštím, baštíš, baštírna.
3: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
2: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
3: www.baštírna.cz. Mňam.
4: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
5: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zamět kolor na krokodýlu a teď už taky čerstvé zprávy. Míša Kupská připravená. O čem budou?
1: Ano, ano, pěkné odpoledne. Srpnová vedra snížila návštěvnost brněnské zoo. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Upad nás z Krokodýla Pink. Bude jak vám. Edward Maja. A nebo Škvoři.
5: Že věci některý jsou neměný.
0: Před 15. hodinou.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra, pokud můžete, tak si vemte volno z práce. Čekáme skoro jasnou oblohu, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Ještě než přijde ten podzim, tak zítra nás čeká trošku léta.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Prázdninová návštěvnost v zoologické zahradě Brno letos meziročně mírně klesla. Více už tiskový mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
8: Co se týče letošních prázdnin, v Zoo Brno jsme zaznamenali mírný meziroční pokles návštěvnosti, zhruba o 1550 návštěvníků. Přitom letošní léto bylo z našeho pohledu opravdu nabité. Přivítali jsme velké množství mláďat, přivezli jsme dvě nové samice ledního medvěda a otevřeli jsme také zrekonstruovaný výběh pro tyto majestátní šelmy. Hlavní příčinu mírného poklesu proto vidíme především v počasí.
1: Tolik z brněnské zoo. Starosta Unkovic na Brněnsku Zdeněk Pospíšil věří, že se blíží vyřešení dlouhodobého problému s nepovoleným chovem koz v obci. Starší chovatel, kterého je podle starosty možné označit za podivína, má na pozemku přes 300 neoznačených koz, kozlů a kůzlat. Nejen blízké sousedy obtěžuje silný zápach. Kozy také často uniknou a pasou se na cizích pozemcích.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Rehabilitační pracoviště nemocnice Kyjov rozšiřuje od září nabídku svých služeb o akupunkturu. Ošetření bude provádět lékař se zkušenostmi v této oblasti přímo v ambulanci rehabilitačního pracoviště v Kyjově. Od zítřka do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nechybí pražská Slavia. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další čeští zástupci. Krištof Daněk a dvojice brankářů Matěj Kovář s Vítězslavem Jarošem. Ušatý pohár obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain.
9: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
6: Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme na silnice. Víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Bouřilo se na Černovické ulici v Brně směrem do Černovic u křižovatky s Ostravskou. Očekávejte zdržení v narůstající koloně. Momentálně se do ní dojíždí u Táborské. Ze všech stran je ucpaná křižovatka ulice Zvonařka a Dornych. Po pojíždě tam budete okolo 5 až 10 minut. Další nehoda překáží částečně na Heršpické ulici do centra před odbočkou na Jihlavskou. Tam doprava momentálně zpomaluje. Pozor dejte na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem. Převážně kamiony zpomalují zhruba od 224. kilometru až po exit 96. Navíc na 206. kilometru došlo k nehodě a provoz je tam omezený částečně. A silnější provoz řidiči hlásí z příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stránce Jakub Dilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, tohle je Krokodýl Rádio, které vám nabízí benzín zadarmo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín, nafta, teče to tady proudem za naše výherní hity. Kdo se dovolal do Krokodýla? Haló!
2: Haló, tady Eliška.
1: Eliško, odkud voláš, proč voláš?
2: No, myslím si, že jsem dneska vychytala hit na benzín zdarma, tak zkouším, jestli mám štěstí a bude to na nádrž.
1: Je to tady, vyhráváš benzín.
2: Super, super, díky moc.
1: Vyplatil se ti poslech Krokodýla, gratulujeme, ahoj.
2: Děkuju, díky, čau.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhráváš.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
5: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září.
7: Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

jsme Krokodýlom, tohle vaše rádio, nechte si chutnat naše hudební meníčko. Třeba i na cestu z práce, Daša, Austin, pěkné odpoledne.

0: tedy na krokodýl.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Teď je radia tipy pro vás na aktuální otázky. Ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, jaké výhody prodeje nemovitosti jsou přes realitní kancelář.
2: Hlavní výhodou je výrazná úspora času a minimální stres pro prodávajícího. Realitní kancelář zajišťuje kompletní proces od marketingu a organizace prohlídek až po bezpečný převod finančních prostředků a právní servis, kde vzniká nejvíce rizik. V Real Spektru navíc nabízíme i doplňkové služby, například pomoc s vyklizením nemovitosti, aby byl prodej skutečně bez starostí.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: Aktuálně z Brna.
5: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
4: Vaše město Brno.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
9: Izomat stavebniny.
10: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
11: Stačí si vybrat.
10: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
11: Izomat.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
15: Každý ráno, když si vzpomenu se na to.

0: restart do nového týdne a taky parádní pondělí pře právě teď Krokodýla po Jirkovi Wienerovi už Zbyněk Loucký. No a se mnou ve studiu Míša, tak to znamená další informace a zprávy před 16. Jdeme na to, Míšo.
1: Ano, ano, já tě zdravím i posluchače. V Česku začalo letecké cvičení. Podrobnosti ve zprávách.
0: Jo, za chviličku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Radio Krokodýl.
5: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
3: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Taky jsme to namíchali a protřepali, jdeme na to. Ava Max, My Head, My Heart. A taky Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. A budeme hrát i všem těm, kteří mají doma kočku.
10: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád.
0: Tedy Pokáč a Krokodýl a rozhodně hit za hitem je 16 hodin.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
12: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se podívat na zítřejší úterý. Bude zase hezky, polojasno, odpoledne trošku víc zataženo, noční teploty kolem 10 a raní, ty odpolední zítra kolem příjemných 23 stupňů Celsia.
13: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou to zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fanouškovská skupina OS Zbrojováci se na sociálních sítích vyjádřila k poničení vlaku na cestě do Prahy k utkání proti pražské Slávii. Chování jednotlivců jednoznačně odsuzuje a přislíbila, že vzniklou škodu do poslední koruny uhradí. V Česku začalo letecké cvičení s mezinárodní účastí. Zapojí se do něj asi 600 českých i zahraničních vojáků a 26 týmů předsunutých leteckých návodčích z 19 zemí. Cvičení potrvá do 17. září a bude i v Náměšti nad Oslavou a Českých Budějovicích. Vojáci budou využívat také vojenský újezd Boletice a kasárna Bechyně. 7 indonéských letišť, včetně 2 v hlavním městě Jakartě, dnes zatím zůstává uzavřených kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Hlavní jakartské mezinárodní letiště bude uzavřené nejméně do půlnoci místního času. Tenistka Linda Nosková zabojuje zítra o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve na newyorském betonu vítězku posledních 2 ročníků, Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A pičíme na dopravu. Kubo, co to dělá v pondělí odpoledne?
14: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. S 1,5 kilometru dlouhou kolonou počítejte v Brně na Gajdošově ulici ve směru do Černovic. Celkově čekejte i v centru silný provoz kvůli odpoledním špičce. Zdržíte se v koloně okolo 10 minut na ulici Zvonařka a Opuštěná ve směru z centra do Černovic před odbočkou na Dornych. Na cestě z Pohořelic na Mikulov na hrázi přehrady Nové Mlýny stojí odstavení zastavené nákladní auto. Blokuje tam jeden jízdní pruh. A očekávejte silný provoz a místy kolony na křížení D1 u Brna a bratislavské D2. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
16: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

na rádiu Krokodýl už 3,5 minutky po 16. Tak jedeme dál dnešním odpolednem s datem 7. září 2026. Za chvíli vyrazíme hantýrovat a tak se od nás dozvíte, co to je rola v Koeniku. A teď už se ode mě dozvíte, že se rozjíždí největší hudební výběr. Hit za hitem Krokodýla. Dobré odpoledne, přeje Zbyněk Loucký.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krásné pondělní odpoledne přeje Krokodýl, valíme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A to znamená, Žany, co jsi vygomal?
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomete, co to je rola v Kénigu?
0: No, rádi se zeptáme právě teď na Oltecu.
3: Nádraží v Králově Poli, Brno.
4: Něco v Králově Poli? Prodejna v Králově Poli?
5: Nádraží v Králově Poli.
0: Slušný. Žany, jaká je správná odpověď? Pojď, pojď, hezky nám to právě teď řekni, fakt nás to zajímá.
2: Rola v Kénigu je blízko Semálu, nádraží v městské části Královo pole. Tak se tam někdy podívejte a dneska mějte betelný den.
0: Díkec, betelné odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
6: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Uni hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Slyšíš to, tati?
16: Ano. 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
15: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
17: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

hezký den a dobré pondělní odpoledne. Tady váš krokodýl. Sean Baker Give a my tam v tuto chvíli dáme třeba Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. A nebo Kindle X v blbým věku. Dívám se rychle do kalendáře. Dnes máme 7. září, tak doufám, že ta sedmička tam září a je pro vás dneska šťastná. Jinak svátek má Regina. Dobré odpoledne přeje krokodýla Zbyňa.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: No a dá se říct, že v archivu a hlavně v našem trezoru, kde je ta velká kopa peněz, je to opravdu dost, ale je tam taky jeden zvuk a jedno telefonní číslo. 603 103 103.
0: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: To pak ulice Filadelfie, ale ulice Brna teďka spozornili, tady krokodýl Zbyňa, kdo je na telefonu. Haló?
2: Dobré odpoledne, tady Staňo.
1: Dobré odpoledne, Staňo, já vás moc zdravím, jak se vede?
2: Jo, dobrý.
1: Dobrý. Zkusíme to vylepšit, protože Staňo v trezoru 119 550 korun. To už jde. Takže fakt bez pětistovky 120. No a jeden zvuk, já ho pustím, jo, Staňo?
2: Ano.
1: Ať je jasno zcela. A teď už ulice Brna poslouchají, co vy na to.
2: Jestli by to nemohlo být krání cibule.
1: Takhle vy na to, zcela jednoduše, od podlahy.
2: Ano.
1: Třikrát cibule. Normální cibule.
2: Normální cibule třeba na guláš třeba.
1: Jasně, když se dělá guláš. Už je oloupaná, ne? Asi, Staňo, co? Oloupaná cibule. A pak na kostičky, když tak. Krájení cibule. To by byl vagón cibule za 120 tisíc. 119 550 korun ve hře právě teď. Staňo, tak do toho řízneme?
2: Ano, dáme to arbitrovi.
1: Arbitře? Bohužel.
2: Není to
1: ne, ale ten gulášek, ať se když tak vydaří, Staňo. Díky za zavolání, mějte se moc hezky.
2: Jo.
1: Navyšujeme bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladničky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz
0: Radio Krokodýl.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5 týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Baštím, baštíš, baštírna.
11: www.baštírna.cz Klikni a bašti.
10: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
11: www.baštírna.cz Mňam.
12: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužitím. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu, novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už

0: Dobré odpoledne, přeje Krokodýl před 17. Chystáme další zprávy, bude to napínavý. Míšo, povídej.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. V budově v Brně dnes unikla žíravá látka. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech. Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Komedii Shirley Valentine nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A máte se na co těšit, tak dáme třeba Lady Gaga Bad Romance. A z Sugar Babes se spustíme Knoflík. Draže to budou jako na dlaní. Nebudou chybět hity za hitem.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra taky nebude chybět celkem fajn počasí. Můžeme říct jednoduše polojasno, odpoledne více oblačnosti. Teploty ranní 10, odpolední 23 stupňů Celsia.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V laboratoři ve Studentské ulici v Brně dnes unikly desítky mililitrů žíravé toxické látky. Likvidovali ji hasiči. Z budovy samovolně odešlo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči dva pacienty. Jeden z nich skončil v nemocnici. Nehoda se stala v budově budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Další ohrožení života v řece Dyji pod Novými Mlýny řeší vodohospodáři a rybáři v problematickém úseku mezi Dolní nádrží a Břeclaví. Podle Povodí Moravy zatím k masivnímu úhynu ryb nedošlo. Podle Moravského rybářského svazu je na sčítání škod ještě brzy. Nákladní letadlo společnosti Amazon včera odpoledne tamního času při přistání na mezinárodním letišti v Miami přejelo runway a narazilo do několika vozidel. Letoun po srážce zachvátil požár. Podle úřadů při havárii zemřelo nejméně 5 lidí a několik dalších bylo zraněno. Provoz na letišti byl kvůli havárii zastaven. Čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou.
2: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A Kubo, my už posloucháme.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Kilometrová kolona se táhne v Brně na Žabozřeské ulici na cestě k dálnici D1 před Pisárkami. Ucpaná je také Černovická do centra před Olomouckou a výraznější zdržení řidiči hlásí z křižovatky ulic Dornych a Zvonařka. Na dálnici D1 vázne provoz místy v pravém pruhu už mezi Vyškovem a Brnem. V protisměru čekejte zdržení do 5 minut před exitem 196 a pozor na 299. kilometru na cestě od Ostravy na Přerov. Překáží tam poruchané auto. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jsou to 2 minuty, co bylo 17. Hezké 7. zářijové pondělní odpoledne. A za chvíli rozhodně poslouchejte, protože Zlatíček se zeptáme, kdo je to romantik. To si nenechte ujít. Holky a kluci už se chystají, stejně jako další největší hudební výběr Rádia Krokodýl. Už jste u toho? Příjemný poslech a fajn den přeje Zbyněk Loucký.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl, téměř 17.20, jdeme za dětskama.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Holky a kluci, mě by totiž fakt zajímalo, stejně jako nás všechny, co nám řeknete na tohle. Kdo je to romantik?
2: Romantik chodí na obědy. Že romantik nikam pozve nikoho. Se pozve nějakou holku na večeři. Romantik chodí na kafe.
0: To je nádherný, jste nejlepší.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
3: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Aktuálně z Brna.
9: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
10: Vaše město Brno.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Nakrájej, zamíchej, ochutnej,
1: mňam, mňam, dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
12: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Dobré odpoledne, jste v rytmu krokodýla, Snap, Rhythm is a Dancer. Tančíte na vlnách frekvence 103 FM a letos to léto bylo opravdu v rytmu obrovského sucha, tak krokodýl fandí projektům, které bojují proti suchu.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Jiří Osička, jsem starosta obce Bulhary. U nás platí opatření takové, že lidi nesmí zalévat, nesmí napouštět bazény a musí šetřit s vodou.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Hit zajtem.
1: Radio Krokodýl.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Hraje vám Krokodýl vaše rádio a Bohémové jsou na tahu každý den, včetně pondělí. A rozcházíme se na vlnách frekvence 103 FM, díky, že posloucháte, a podíváme se v pondělí ještě právě taky možná na bohemský víkend.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože na telefonu máme za městskou policii Brno právě teďka Markétu Skřivánkovou. Markéto, posloucháme.
2: Krásný den všem posluchačům. Poklidný odjezd Bratislavské ulice prý znemožňovali v pátek odpoledne dva podnapilí muži řidičce Mercedesu. Polehávali údajně na kapotě jejího auta a když je požádala, aby toho nechali, jeden z nich se prý rozčilil natolik, že údajně začal kopat do auta. Poškodil tím držák registrační značky. Druhý ženu sice poslechl, údajně se ale vymočil hned vedle auta na chodník. Oba muži tak budou své nevhodné chování vysvětlovat také úředníkům. V sobotu večer mířili strážníci mimo jiné do Mokré Hory kvůli posprejované kamenné zítce. V její blízkosti našli nezletilého mladíka. Fialovo-černé grafity bylo zhruba metr vysoké a metr a půl široké. Přestože měl mladík potřísněné ruce stejnými barvami a batohu měl právě takové spreje, zarytě tvrdil, že nic neudělal a jen čeká na autobus. Strážníci ho ale jako podezřelého z trestného činu předali státním policistům. A stejně dopadl i 32-letý muž, který v sobotu večer popsal fixou dvířka rozvodné skříně hotelové budovy v Žabovřeckách. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
0: Děkujeme, takový byl víkend, hezké pondělí.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
3: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Možná si říkáte takhle před šestou v práci v pondělí, jestli už končíte, tak mám pondělí za sebou, haleluja. Tady váš Krokodýl, jsme vaše rádio. Blíží se 18. a my pomaličku přinášíme taky další zprávy. V šest pojďme na ně. No a ty už přináší Míša, my vzpomeneme ještě srpnová horka, viď Míšo?
1: Přeji vám pěkné pondělní odpoledne. Srpnová vedra snížila návštěvnost brněnské zoo. I o tom už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Rádio Krokodýl.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A už to chystáme, Tiesto a Iva Max Dimoto. Alicia Keys, Girl on Fire. Krokodýl hraje, všechno je v pořádku, opět a Radeček. Chystá se největší hudební výběr za půl minuty šest.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v úterý bude hezky, polojasno, odpoledne trošku více oblačnosti, teploty zítra ráno 10, ale odpoledne 23 stupňů Celsia.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Prázdninová návštěvnost v zoologické zahradě Brno letos meziročně mírně klesla. Více už tiskový mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
11: Co se týče letošních prázdnin, v Zoo Brno jsme zaznamenali mírný meziroční pokles návštěvnosti, zhruba o 1550 návštěvníků. Přitom letošní léto bylo z našeho pohledu opravdu nabité. Přivítali jsme velké množství mláďat, přivezli jsme dvě nové samice ledního medvěda a otevřeli jsme také zrekonstruovaný výběh pro tyto majestátní šelmy. Hlavní příčinu mírného poklesu proto vidíme především v počasí.
1: Tolik z brněnské zoo. Starosta Unkovic na Brněnsku Zdeněk Pospíšil věří, že se blíží vyřešení dlouhodobého problému s nepovoleným chovem koz v obci. Starší chovatel, kterého je podle starosty možné označit za podivína, má na pozemku přes 300 neoznačených koz, kozlů a kůzlat. Nejen blízké sousedy obtěžuje silný zápach. Kozy také často uniknou a pasou se na cizích pozemcích.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Rehabilitační pracoviště nemocnice Kyjov rozšiřuje od září nabídku svých služeb o akupunkturu. Ošetření bude provádět lékař se zkušenostmi v této oblasti přímo v ambulanci rehabilitačního pracoviště v Kyjově. Od zítřka do čtvrtka začne úvodním kolem hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nechybí pražská Slavia. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další čeští zástupci. Krištof Daněk a dvojice brankářů Matěj Kovář s Vítězslavem Jarošem. Ušatý pohár obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už nás zajímá pondělní doprava.
12: Pěkný podvečer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na Brněnsku ve Šlapanicích na Čechově ulici u křižovatky se Švehlovou se srazila dvě osobní vozidla. Částečně tam blokují provoz. Přímo v Brně je provoz už výrazně plynulejší. Téměř všechny kolony se rozjely. Co se týče D1, očekávejte zpomalení místy v pravém pruhu od 216. kilometru na cestě z Vyškova. A očekávejte zdržení i na bratislavské D2 před Brnem, a to od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšár.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Tady Krokodýl, bylo 6, stále hezký letní, no už ne prázdninový bohužel, ale už 7. zářijový podvečer, ale od září vám plníme nádrže zdarma. Tak dneska se vyhrával benzín, jak to vypadalo a kdo vyhrál a taky co je další výherní hit, to se dozvíte za chvíli. Krokodýl, Zbyněk Loucký, dobrý podvečer.

0: všechno je v pořádku, jste s krokodýlem. Ladíte vaše rádio. 18.20 právě teď, pondělní podvečer, a my taky plníme nádrže. A to zdarma, jsme přece krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Od září je zase vaše oblíbená soutěž zpátky. My jsme uvolnili další a další a další a další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu zadarmo. Ano, gratis, stačí jenom poslouchat Krokodýl. Jak vyhrát? No, lovíte přece ve vysílání výherní sonka. Kdo vyhrál? Dneska se vyhrávalo a byla to Eliška z Brna.
2: Hladový oko svítí, jsem Eliška z Brna, vyhrávám benzín zadarmo a mám obrovskou, ale obrovskou radost a moc krát děkuju Rádiu Krokodýl.
0: Rádo se stalo, šťastná Eliška. A jaký je další výherní hit? No přece. Jerry Halliwell. It's raining men. Ale neprší, chlapi. Ale prší benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.

0: stá webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

pomaloučku přichází taky dnešní pondělní večer s datem 7. září a vy ho prožíváte s krokodýlem a to je velká paráda. A tak se tak ještě rychle dívám, že dnes v kalendáři 7. září září Regina, tohle jméno. Tak všechno nejlepší a my už zase hrajeme, když taky ještě rychle popřejte tady krokodýl Zbyňa. Dobrý podvečer či večer.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: takhle hraje krokodýl. Black Eyed Peas, Shut Up. No a já už za chvilku určitě stichnu. Proč? Protože dorazí kolega Jirka Wiener. A proč, to je zcela jasný, protože chystáme už první hity na psání, tedy pondělní s datem 7. září v tomto týdnu a startujeme za 20 minut, to znamená 19.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Nechte si to ujít, buďte s Jirkou u toho.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
5: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
6: Rokle Fest
5: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
7: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
5: A až se setmí?
7: Letní kino přímo v amfiteátru.
6: Rokle Fest.
5: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobrý večer vám přeje Krokodýl, vaše rádio. Share, believe a vy mi věřte, že dojíždíme k 19. hodině a chystáme první hity na přání v tomto týdnu a vy už budete vybírat.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pár hitů vybereme, ale taky my, tak třeba Alvaro Solera, Sofie.

0: se mi líbí. Marek Ztracený.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý.
0: A k tomu vybíráte vy hity na přání s datem 7. září, už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Mrkneme samozřejmě na zítřejší úterý, bude hezky, polojasno, odpoledne více oblačnosti, teploty ráno 10, odpoledne 23 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, majoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: K požáru v brněnské ulici Rybníček vyjížděli dnes ráno jihomoravští hasiči. Rozruch způsobil ubrus, který začal hořet v jednom z bytů. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Znojmo se i letos připojí ke dnům evropského dědictví. Od 17. do 28. září mohou zájemci nahlédnout do historie znojemských památek nebo se vydají na netradiční prohlídku. Všechny akce jsou zdarma, na některé je nutné si rezervovat místa předem. Na silnici 52 na Brněnsku začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit rychlost bude v úseku poblíž Aqualandu Moravia. Jde o druhé takové zařízení na této silnici. První radar je u proklaté křižovatky nedaleko Pohořelic od loňského července.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Stále ještě večer sledujeme silnice, Kubo.
5: Pěkný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Váznoucí provoz čekejte v Brně kvůli zúžení na křižovatce ulic Drobného a Pionýrská. Zdržíte se tam do 5 minut. Místy po pojíždící kamiony čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ze Vyškova od 220. kilometru a očekávejte silnější provoz také v pravém pruhu na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 4. kilometru. A pozor, dejte na 10. kilometru D52 na cestě na Pohořelice z Brna. Nákladní auto tam narazilo do svodidel. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Hity napsání a Jirka Wiener přichází. Užijte si to 603 103 103. Hej a určitě zavolejte. Pěkný večer s Jirkou vám přeje Zbyněk Louský. Naslyšenou, ahoj. Svíňo.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vašem letním rádiu jedna Sofia, Zbyňka střídá Jirka, no a taky vy posluchači Krokodýla můžete volat na telefonní linku 603 103 103. Hrajeme podle vás. Tak kdo pak se dovolal? Haló? Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, dobrý večer všem. Tady Tom Prigl.
1: Tome, vítej. Tak komu zahraješ? Pro koho to bude?
2: Tak samozřejmě, kdyby to bylo všechno vyjmenovat, tak tady budu do rána.
1: Tak
2: ale
1: to zkrač. Nicméně
2: tak mým synům Honza David, brácha Dan, Ivan, Krkovičkovi Ludva, Virka, Trambořík, Zdenda Gedhans, Petrovi Holíkovi, tobě samozřejmě všem, celému týmu Rádia Krokodýl a všem, co tam vždycky volají, prostě, co to Řečkovice nebo Slavko,
1: tak
2: prostě všem. Prostě
1: pro tebe, zdravíme do Bystrce a vy volejte 603 103 103 Krokodýla.

0: Band, takže on má právě ty hezký písničky, co se mě líbijou, It's My Life, nebo Lock is Well, Lock se to jmenuje, takže prostě ta písnička je aj pro vás do rádia a chtěl bych aj mimo bráchovi Dankovi říct vzkaz, že Danku, mám tě moc rád, tvůj brácha, a taky by to chtěl nechat zahrát Prostánek Růženka do Die.
1: Rádi zahrajeme a vyvolejte studio Krokodýla. 603, 103, 103, hity na přání, Krokodýl. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, co si pustíme, co to bude? Volejte, vybírejte, právě teď.

0: Doktor Alban, sing halleluja, krokodýl, parádní večer vám všem. Janča zdraví, tak Jančo, koho pozdravíme,
1: ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Já vás zdravím všichni, hlavně vás poslouchám, jsem se těšila na vás.
0: My taky.
1: To ten víkend.
0: Tak Jančo, pro tebe ahoj, do Řečkovic, pro tvoji mamku.
1: Kamaráce Zuzance a jejímu přítelovi.
0: Už to tam letí, zdravíme Řečkovice. Vy si zavolíte taky krokodýl. Hity na přání, za okamžik vás vyzvu, abyste volali, vybírali.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Daniel Poutr na Krokodilo. Teď máme zahrát pro Majka, který brázdí ulice Blanska, co by taxikář. Takže zdravíme všechny taxikáře. I pro vás Louis Fonzi na Krokodilo.
1: Hey, Fonzi.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 119 000 korun.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Stále si užíváte ten největší hudební výběr Krokodýla. Teď už vás zdraví Jarek Hemala. Rozjíždíme Krokodýlí plíšek s datem 7. září. Doufám, že jste příjemně zvládli ten první pracovní den tohoto týdne a příjemně si užijete další ty v pondělním Krokodýlím plíšku.

Na Krokodýlu vás v plíčku všechny zdraví Jarek Hemala, přeji Reginám a Ginám všechno nejlepší. Dnes slavíte svůj svátek, my vám z Krokodýla přejeme všechno krásné.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Ostrov parkování zdarma uprostřed rezidentního parkování v Brně zmizí. Ve víc než 300-metrovém úseku z Kácelovy ulice v Králově Poli namalují modré zóny, které tam dosud chyběly. Dopravní situace na Žďársku se na některých místech zlepšila. Řidiči už znovu projedou bez omezení ostrovem nad Oslavou i Níškovem, kde skončily dosavadní uzavírky. Nové podlaží s takzvanou lůžkovou rotační jednotkou má jedna z budov Blanenské městské nemocnice. Stavbaři na něm pracovali 2 roky. Opravili i výtahy, schodiště a chodby. V některých krajských nemocnicích pak pokračují práce na nových urgentních příjmech.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Pondělní krokodýlí pelíšek nám hezky valí dál. Jarek přeje krásný poslech. Dnes v rámci OSN máme Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. Tak si přejme krásné čisté ovzduší i modrou oblohu a také přísun skvělých hitů Krokodýla.

Krokodýlí Peličku s vámi, Jarek, hezkou noc, příjemný poslech, no a my teď budeme společně zdravit do Těšnova, Těšnov a okolí Ladí, také Veverská Bytýška, kam rozhodně zdravím. Pohodovou noc vám přejeme a na 103 FM posíláme další hit. Hey, Fonsi.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli přehled dnešních událostí na rádiu Krokodýl. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: K požáru v brněnské ulici Rybníček vyjížděli dnes ráno jihomoravští hasiči. Rozruch způsobil ubrus, který začal hořet v jednom z bytů. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Znojmo se i letos připojí ke dnům evropského dědictví. Od 17. do 28. září mohou zájemci nahlédnout do historie znojemských památek nebo se vydají na netradiční prohlídku. Všechny akce jsou zdarma. Na některé je nutné si rezervovat místa předem. Na silnici 52 na Brněnsku začne v blízké době fungovat nový úsekový radar. Měřit rychlost bude v úseku poblíž Aqualandu Moravia. Jde o druhé takové zařízení na této silnici. První radar je u proklaté křižovatky nedaleko Pohořelic od loňského července.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
3: To nejlepší po ránu.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Při pondělku na Krokodýlu je s vámi Jarek, přeji krásný poslech. Nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás chystáme nejenom skvělé hity a zajímavosti, ale při úterku ráno budete moci si vyhrát prachy přímo do ruky. V soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Teď vám ale Jarek Hemala za celý tým Krokodýla přeje krásnou pondělní noc.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užíváme si hity Krokodýla, Jarek přeje hezký poslech. Dnes 7. září 1836 byla v Praze konána poslední česká královská korunovace. Ano, korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý. A to byla poslední česká královská korunovace. Teď jdeme za dalšími hity. Přejeme vám, ať se máte božsky královsky a užijte s námi hit za hitem.

Hledají ohrožené stromy a zakládají lesní školky. Odborníci z Brna mapují Amazonii. Ano, i na to koukneme u nás. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně hledají v peruánské Amazonii kriticky ohrožené druhy stromů a zakládají opravdu lesní školky pro jejich záchranu, což je krásné. Do aktivity zapojují také místní obyvatelé a domorodé komunity. Doufejme, že se jim to podaří. To, co mají samozřejmě v plánu, přispějí k tomu, aby země byla zelenější a my jim za to moc děkujeme a posíláme další hit z Krokodýla.

0: me.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden, dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

Hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Despacito.
1: Další hity se pro vás chystají, budeme si užívat největší hudební výběr. Na Krokodýlu je s vámi Jarek a my se teď podíváme mezi naše nejmenší posluchače. Proč spíme? Ptali jsme se děti ve školce.
2: Protože kdyby oni nespali, tak by neměli žádnou energii a druhý den by nemohli chodit do školy, protože by se jim nechtělo stávat.
3: Třeba kdyby někdo celou noc nespal, tak nebude mít žádnou sílu a neunesou ani nohy, to je jasný.
4: Třeba když nebudeme spát, tak můžeme být unavení a ráno třeba budeme spát zrovna, když máme jít do školy nebo do školky.
1: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.